Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz

Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Krásné dobré ráno, dámy a pánové, blíží se nám 7. hodina raní, tohle jsou The Chemical Brothers, The Darkness You Fear, právě teďkon v našem éteru, těsně před 7. hodinou, kdy nám odstartuje úterní ranní fresh. Já vám přeju krásné ráno a dneska musím říct, že opravdu, jak šly ty teploty dolů, tak když teďkon ráno vyjdete ven, tak se konečně budete moc nadechnout. To záleží ale samozřejmě, jestli nás posloucháte v okolí Prahy, ve středních Čechách, v jižních, západních, ve východních, ale určitě to neplatí, pokud nás sladíte třeba přes aplikaci Dance Rádia na Moravě, protože údajně tam jsou stále ještě tropy. My se jdeme podívat na to, co nás čeká v následujících 120 minutách, tak určitě si dáme tu nejlepší taneční muziku, dáme si třeba Tiesta, Olivia, Sebastianelli, Don't Lose Your Head. Je to zároveň novinka v našem éteru. Tak si to potom dejte plný doušky od začátku až do konce a ideálně zvolme nahoře. No a budeme hrát taky Magic Marshall Jefferson, Life is Simple.

Tak jak říkám, máte se rozhodně na co těšit. Našláplí dvě hodiny mezi 7 a 9 na 89 a 102,9 FM, aspoň teda co se hudby týče. 7 hodin 1 minuta k tomu, my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Extrémně teplý vzduch se posunul dále na východ a poté, co se v Česku o víkendu dvakrát přepisovala nejvyšší zaznamenaná teplota v historii, v pondělí padl absolutní rekord také na Slovensku. Už po 15. hodině 4 stanice dosáhly hodnoty 40,3 stupňů Celsia, čímž byl rekord vyrovnán a následně i překonán. Problémy německé automobilky Volkswagen nutí její vedení snižovat náklady. Krokem k tomu má být i ukončení spolupráce s dodavatelem automobilových komponentů Bosch. S tím Volkswagen vyvíjí systémy automatizovaného řízení. Kvůli pondělním odpoledním bouřkám byla výluka na trati mezi Vimperkem a Čkyní na Prachaticku. Místy tam napršelo až 60 mm srážek a v jednom místě je silně podmáčená trať. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Every Heartbeat právě teď v našem éteru. 7 hodin, 16 minut. K tomu krásné, dobré ráno, dámy a pánové, milí posluchači. Doufám, že jste se na dnešek už tak jakoby trošku vyspali, aspoň jak jsem říkal na začátku dnešního ranního freshe, aspoň lidi, co poslouchají v okolí Čech, středních Čech a tak dále, protože já jsem rád, když jsem dneska jel do rádia, tak ty teploty šly konečně na nějakou normální hodnotu, protože ráno, když jsem opouštěl barák, tak teploměr ukazoval 20 stupňů a za mě je to teda naprosto skvělý pokles oproti těm tropům, který jsme tady měli. Takže já doufám, že tyhle teploty aspoň chvíli vydrží, doufám, že se k tomu nepřidá dešť. Na to se potom podíváme společně, ale ve zprávách a ve počasí, protože teď půjdeme zase dál na muziku. Dneska máme 30. června, svátek nám slaví Šárka, takže přejeme všechno nejlepší, no a začíná nám léto, začínají nám letní prázdniny, takže pojďme to normálně odstartovat. Tiesto, Olivia Sebastianelli, Don't Lose Your Head, novinka v našem éteru, určitě si dejte. Bude taky Stevie Aoki, Rehab, MK, anebo Paul Wolford, tak krásné ráno s Dance Radiem.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass.

0: MK, Paul Wolford a Magic Jordan Teardrops právě teďkon Féteru na 89 a 102,9 FM. Máme, přátelé, přesně 7:30, vy si dáváte úterní ranní fresh Sandy Roadem, já vám přeju ještě jednou krásné dobré ráno, no a my se teďkon budeme podívat společně na počasí.
1: Počasí.
0: Tak konečně nám ty teploty šly trošku dolů. V úterý očekáváme oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm teda bohužel. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A co se týče denních teplot v následujících dnech, aspoň co teda, myslím tím v oblasti středních Čech, Prahy a okolí, tak se budeme pohybovat každý den o 1 stupeň níže, tudíž zítra nějakých 26 stupňů, ve čtvrtek 25 stupňů, až se zastavíme na nějakých 23 stupních, ale samozřejmě je potřeba počítat s tím, že máme léto a ty teploty nám porostou zase nahoru. Pojďme na muziku, Majsik, Marshall Jefferson, James Hype, Vice, Alesso, Pendulum, anebo taky Drum Sound.
1: Dance Radio. Dance Radio. If you don't like something,

0: 7 hodin 47 minut k tomu vy si dáváte úterní Dance Radio, úterní ranní Fresh na vlnách 89 a 102,9 FM. Tohle je Drum Sound a Bassline Smith, Shine a Light právě teďkon v našem éteru. Já jsem teďko našel jeden takovej hodně zajímavý článek, protože samozřejmě Fred Again, jeden z největších a současných géniů elektronické taneční hudby a samozřejmě současné elektronické taneční hudby, dosáhl dalšího milníku a se svojí produkcí se vlastně dostal do nejvyšších pater světového módního průmyslu. O co konkrétně se jedná, tak na to si počkejte, když budete ladit Dance Radio, tak se to samozřejmě dozvíte. My do 8 hodiny zahrajeme ještě Disclosure nebo Solardo. Tak krásné ráno s Dance Radiem.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax. Club Mix. Rave On Air. One Way Music Podcast. A nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila. A Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

7 hodin 59 minut k tomu, tady je úterní Dance Radio s datem 30. června. Ještě jednou krásné dobré ráno, pokud jste právě teďkon naladili, pokud stáváte a probouzíte se do úterního dne, tak vám přeju, abyste měli naprosto krásný den, aby vás dneska nic nerozhodilo, a pokud vás něco rozhodí, tak se dejte zase do klidu tou nejlepší taneční muzikou, kterou tady u nás na Dance Radio rozhodně najdete. Mezi 8 a 9 budeme hrát třeba Kamo Krut a Other Side. A bude taky Fast Boy Beautiful Life.

taky takovouhle věc si můžete chytit v plný palbě mezi 8 a 9, jedině u nás na 89 a 102,9 FM. Teď 8 hodin 1 minuta k tomu a my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Prezident Petr Pavel na summit poletí vládním speciálem, delegaci ale nepovede. Ministr zahraničí Petr Macinka potvrdil, že prezidentská kancelář s jeho rezortem komunikuje, jaké přesně bude mít ale kompetence a program však nezdělil. Nejméně 6 mrtvých a několik zraněných si v pondělí vyžádala střelba v centru města Stade v severním Německu nedaleko Hamburku. Policie zatkla 2 lidi, včetně pravděpodobného střelce. Podle dolnosaské ministryně vnitra Daniely Behrencové jsou motivem střelce rodinné spory. Motiv podle ní čin neměl. Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa zvrátit rozsudek za sexuální napadení a pomluvu novinářky Elizabeth Jean Carrollové u amerického nejvyššího soudu neuspěla. Soud v pondělí odmítl případ projednat, čímž zůstává v platnost verdikt poroty, podle něhož musí Trump zaplatit $5 milionů. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 28 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: módního průmysl. Návrhář Jonathan Anderson si ho totiž vybral, aby kompletně hudebně doprovodil jeho panskou přehlídku Dior SS27 v Paříži. Tato velká fúze elektronické hudby a luxusní módy se uskutečnila v elegantních zahradách muzea Musée Nissim de Cambon a celá lokace byla vyzdobena v klubovém duchu. Hosté seděli na lavicích posázených černými zrcadly, které vypadaly jako diskokoule, a samotná pozvánka na přehlídku měla tvar brandované Dior diskokoule, což si myslím, že muselo být naprosto zajímavý. Ono, když se podíváte na tyhle ty různé spolupráce mezi umělci a modními značkami, tak je to vždycky jako strašně zajímavý, jak se ty obory krásně doplňují, protože samozřejmě hudba s modními trendy jde ruka v ruce a myslím si, že Fred Again opravdu teďkon vystoupal do těch nejvyšších pater, který vlastně mohl. Tak držíme palce dál. U nás třeba v České republice máme taky DJ, jmenuje se Nomad Listen, který taky hodně jezdí na tyhle ty přehlídky a taky doprovází jako DJ různý fashion show. Tak to byla jen taková zmínka, že i z České republiky se můžeme dostat tady do toho světového kolotoče. Pojďme dál na muziku. Daxos, Barbra Streisand, Fastboy, Paul Oakenfold a nebo Rex Records.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Naprosto pohodová záležitost v éteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM Rex Records. Only Night a Starting Right Now právě teďkon v éteru na 89 a 102,9 FM. 8 hodin 29 minut. K tomu ještě jednou krásné ráno. My se jdeme podívat na to, jak to bude vypadat dneska s počasím.
1: Počasí.
0: No a pro všechny lidičky, kteří mají rádi trošku příjemnější teploty, tak mám dobrou zprávu, protože teploty nám šly o několik stupňů dolů. Dneska bude tedy oblačno, zataženo, místy s deštěm. Je nutný na tohleto být rozhodně připraven, že občas nám může přijít nějaká ta přehánka. No a denní teploty v odpoledních maximech 28 stupňů bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Takže za mě naprosto značka ideál. Máme 30. června, svátek nám slaví Šárka, tak ještě jednou všechno nejlepší a my jdeme dál na muziku. Před námi Sonic Sky, bude taky Hugel, Rudimental, Mosiman, Rivastar a nebo Bob Sinclair.

8 hodin 51 minut, k tomu Bob Sinclair, Someone Who Needs Me právě teďkon v našem éteru na 89 a 102,9 FM. Přátelé, blíží se nám 9. hodina, my po 9. tady pro vás budeme mít dopolední drive s Katie, odpolední show s Michaelem C a taky, vzhledem k tomu, že je úterý, tak samozřejmě nesmíme zapomenout na Showtime on Air, kdy k Terce Ročeňovi a k Michaelovi dorazí nějaký zajímavý host, který bude vyspovídán a následně potom zahraje svůj guest mix. No a pak si myslím, že spousta lidí začne balit na festival Beats for Love, který nám startuje už zítra. Tak doufám, že se tam samozřejmě se všema potkám. Já tam budu teda jenom jeden festivalový den, tudíž zítra, 1. července, takže se budu těšit na všechny. A my teďko na Dance Radio do 9. zahrajeme ještě Boy Amor, We Could Be Something, anebo taky Tom Novy.

10 minut, teda 10 vteřin nás dělí od 9. hodiny. Tohle je Tom Novy Superstar. Úžasná věc na závěr dnešního úterního ranního freshe s datem 30. června. Mějte se krásně, loučí se Andy, užijte si úterní den a samozřejmě taky začátek léta, že jo? Protože samozřejmě řada studentů nebo řada školáků dostala vysvědčení už minulý týden, ale co já si pamatuju, tak za mých mladých let jsme dostávali vysvědčení opravdu 30. června a tím pádem dnešním dnem nám startovalo léto. Tak jo, užijte si úterý, mějte se krásně a zítra zase naslyšenou po 9. už Katie se svým dopoledním drivem. Dance Radio News. Extrémně teplý vzduch se posunul dále na východ a poté, co se v Česku o víkendu dvakrát přepisovala nejvyšší zaznamenaná teplota v historii, v pondělí padl absolutní rekord také na Slovensku. Už po 15. hodině 4 stanice dosáhly hodnoty 40,3 stupňů Celsia, čímž byl rekord vyrovnán a následně i překonán. Problémy německé automobilky Volkswagen nutí její vedení snižovat náklady. Krokem k tomu má být i ukončení spolupráce s dodavatelem automobilových komponentů Bosch. S tím Volkswagen vyvíjí systémy automatizovaného řízení. Kvůli pondělním odpoledním bouřkám byla výluka na trati mezi Vimperkem a Čkyní na Prachaticku. Místy tam napršelo až 60 mm srážek a v jednom místě je silně podmáčená trať. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: Přesně tak, krásný dobrý ráno. Od mikrofonu vás zdraví i dneska na frekvenci Dance Radio a Katie mezi 9. a 12. hodinou. Já doufám a věřím, že se máte fantasticky a že taky máte fantastický ráno a bude ještě lepší, a to ve společnosti Dance Radio, protože dneska budeme hrát skvělý kousky, skvělou hudbu, skvělý playlist, představíme i několik super novinek a taky se budeme ladit na dovolenkovej mod a režim, omrkneme festiáky a spoustu zajímavých informací, které si myslím, že dneska pro vás budou naprosto zásadní, takže věřím a doufám, že už jste s náma. Máme dneska úterý 30. června svátek, slaví Šárka, takže přejeme všechno nej a už za chviličku vám letí John Summit, novinka od Robina Schulze a nebo taky JD. Příjemný poslech.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Dance Radio.

Přátelé, 89 a 102.9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých ladíte i dnešní dopolední drive. Za náma Gorgon City, Anne-Marie a Try Me Out. No a my už pokračujeme dál a samozřejmě doufám, že máte krásný ráno. A pokud zrovna teďka velmi zásadně řešíte počasí, protože pojďme si říct, že v uplynulých dnech to řešil doslova každej. Každej scháněl větrák a každej kontroloval, i kdy ty vedra skončí, konečně už člověk může dýchat. Tak samozřejmě přes léto se nám určitě hodí mít opravdu přesný ty předpovědi, abychom si mohli naplánovat nějaký výlety, cesty, festiáky a tak dále. No a venku je už nová česká aplikace od meteocentrum.cz a právě díky spojení AI dokáže předpovědět opravdu na minutu přesně. Přesně kdy se co bude dít, jaká bude oblačnost, kdy bude déšť, v jaký oblasti a tak dále. Právě momentálně tato apka přichází na iOS a aplikace vlastně kombinuje nejenom vlastní meteorologické modely, strojové učení, ale také hyperlokální dopočítávání v reálném čase. A přináší tak naprosto skvělou přesnost předpovědí, která právě podle firem nebyla dosud v mobilních apkách ve střední Evropě dostupná. Tak přátelé, můžete mrknout, můžete nainstalovat, už to má docela hodně stažení a myslím si, že teď na léto se to bude sakra hodit. Dance Radio.

0: Přátelé, Paul van Dijk a taky skladba s názvem Shed Your Light na frekvencích Dance Rádia. 9.50 aktuální čas a přesně zítra jeden den a vypukne velmi očekávaný festival v Ostravě Beats for Love, kdy ožije na 4 dny areál Dolních Vítkovic opravdu jedinečným line-upem na x desítkách stagí napříč žánry elektronické hudby a nejenom elektronické hudby. Zítřejší den se ponese v rytmu Calvina Harrise na hlavní stage, což je hlavní tahon právě zítřejšího prvního dne. Každopádně těšit se můžete opravdu na luxusní program. Vystoupí totiž v termínu od 1. do 4. července v Ostravu více než 550 interpretů. A to na 18 scénách, včetně právě zmiňovaného Calvina Harrise, který se představí hned zítra. Pokud by vás samozřejmě zajímaly další zásadní informace, tak doporučuji sledovat určitě sociální sítě Beats for Love, abyste věděli info o organizacích kvůli vstupenkám, případným odbavení, taky cashless a tak dále. Určitě doporučuji pročíst si Last Info, kdy vám tam organizátoři radí zajímavé a důležité informace, ať už ke vstupenkám, odbavení, dopravy, přímo mapy v areálu, platbám, ubytování a tak dále. Zároveň taky doporučuji si nainstalovat Love ID, což je taková jakoby novinka. No a kompletní informace máte na webu www.b4l.cz, také v sociálních sítích. Nejlepší je podle mě sledovat Insta, tam je všechno hezky přehledně a tím pádem budete vědět všechno z první ruky. Tak tolik Beats for Love, přátelé, věřím, že se tam uvidíte. Kompletní line-up mimochodem už najdete i na přímo tady webu. A věřím, že zítra už dorazíte do areálu a moc se těšíme, je to událost.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní tvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, Gama, Free from Desire v Eteru Dance Rádia. Máme skoro 2 minuty po 10. hodině. Pojďme se naladit na další melodie a určitě budeme vzpomínat na starý kousek od Moja Lady, a to v remixu od Kate Ranada. Nebudou chybět ani Filter Heads a Yemania. Mezi 10.11. omrkneme hudební scénu, novinky, taky svět technologií a budeme cestovat. 2 minuty po 10. teď už Andy čerstvější zprávy. Dance Radio
1: News. Prezident Petr Pavel na summit poletí vládním speciálem, delegaci ale nepovede. Ministr zahraničí Petr Macinka potvrdil, že prezidentská kancelář s jeho rezortem komunikuje, jaké přesně bude mít ale kompetence a program však nezdělil. Nejméně 6 mrtvých a několik zraněných si v pondělí vyžádala střelba v centru města Stade v severním Německu nedaleko Hamburku. Policie zatkla 2 lidi, včetně pravděpodobného střelce. Podle dolnosaské ministryně vnitra Daniely Behrencové jsou motivem střelce rodinné spory. Politický motiv podle ní čin neměl. Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa zvrátit rozsudek za sexuální napadení a pomluvu novinářky Elizabeth Jean-Carolové u amerického nejvyššího soudu neuspěla. Soud v pondělí odmítl případ projednat, čím zůstává v platnost verdikt poroty, podle něhož musí Trump zaplatit $5 milionů. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: za náma Filterheads, nádherná věc, legendární klubová věc, no a my pokračujeme dál, opět na frekvencích Dance Radio a dopolední drive v plném proudu mezi 9 a 12 hodinou. No a právě včera jste mohli vyrazit, přátelé, na luxusní koncert a vidět také amerického herce a mýho oblíbence Keanu Reevese, který byl v Praze. Možná jste to zachytili na sociálních sítích a právě důvodem, proč Keanu byl v Praze, bylo jeho vystoupení nebo jeho koncert přímo s celou kapelou, ve který působí, a to Dogstar. Ta vystoupila v pražských Holešovicích, no a právě tady v okolí jste mohli vidět samotného herce, který samozřejmě měl docela velkou security vlastně jakoby doprovod, protože samozřejmě těch lidí tam čekali před klubem opravdu celá řada. Co mě ale velmi zaujalo, že slavný herec se objevil i v průběhu dne v centru v Prahy a dokonce se sešel na pivko i s prezidentem České republiky, a to Petrem Pavlem. Takže to si myslím, že je super. Tento sdílel na svém Instagramu. A jako pokecat se na pivku s Keanu Reevesem, to si myslím, že by asi převážná většina z nás si přála, protože Keanu Reeves nejenom, že je skvělý herec, ale říká se o něm, že je naprosto super člověk, je taky skromný a vlastně hrozně friendly a tak dále, což není vždycky jako klasikou. A pokud jste byli včera na koncertě Dogstar, tak věřím, že jste si to užili a možná jste měli štěstí ho potkat naživo.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Dance Radio.

0: 89 a 102.9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých můžete ladit i dnešní dopolední drive. Ladit nás můžete i skrze naše apku DanceRadio.cz. No ale my už se pojďme podívat na festivalovou sezónu. Už jsme dneska zmiňovali festival Beats for Love, který vypukne už zítra. Za náma máme třeba Rock for People na Ibize, už to jede, a celá řada skvělých festiáků i ve světě už prčí, a nebo se chystáte na nějaký festiáky. Ale pojďme si teď rozebrat taky to, že celkově ten život festivalu a to období je náročný pro řadu z nás. Nejenom, že nás čekají kilometry chůze, kdy přecházíme několik dní mezi stagema, samozřejmě málo spánku, někdy jsou to jako bojové podmínky skrze počasí, teplotní změny a tak dále, a zároveň taky trpí trošku naše uši a tak dále, a často zapomínáme samozřejmě doplňovat vlastně ten tradiční jakoby denní režim typu hodně vody, hodně spánku a tak dále. No a právě tady už mám takový zahraniční článek, který jako avizuje všechny, pro všechny fanoušky Clubberu a lidi, kteří vyráží někam na několika denní festival, aby kromě toho balení takových těch klasických příprav taky se trošku zregenerovali třeba před festivalem. Je dobrý se třeba den dopředu jít spát, nebo třeba dva dny před festiákem si jít dřív lehnout, nezapomenout třeba na jídlo, jo, aby člověk jako se v průběhu toho festiáku nějak dobře najedl, aby to nebyly samý smažený věci. A pak samozřejmě je potřeba trošku regenerovat tělo i po tom festivalu. A pokud zvládáte i v průběhu, tak je to dobrý, protože stává se čas od času, že lidi třeba můžou mít nějaký zdravotní komplikace a tak dál. A právě proto spoustu odborníků radí, aby se lidi více připravili psychicky než fyzicky, ale pak taky i fyzicky. Tak tolik festiáky, ať už se zítra třeba chystáte do Ostravy, tak prosím vás, hlavně se dobře na zítřek zrelaxujte. Pokud už máte volno, tak je to super. A pokud třeba máte i v průběhu festivalu možnost si třeba jít lehnout, odpočinout, tak si myslím, že je to určitě potřeba. A my na vás samozřejmě myslíme, abyste si to užili.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Za náma další track, tentokrát od Kygo a také Victoria Nadine a I Can't Get Enough na frekvencích Dance Radio lehce před 11. hodinou. No a my už se pojďme podívat také na velký téma videosetu dne a myslím si, že bychom si mohli dát něco special. Pokud máte rádi dobrý house a opravdu jako příjemný melodie a máte rádi producenta a DJe, který se jmenuje Chris Wake, tak pro vás budu mít něco special, protože tohle to je jeden z mála umělců, který mě třeba jako velmi baví, i když je trošku už mainstreamovej. A právě Chris Wake má na svém kontě novej setík, a to z Los Angeles v rámci Historic Park 2026, kde bylo více než 40 000 fanoušků a zahrál tady opravdu jedinečný set, který má zhruba 2 hodiny. A pokud máte rádi Chrisa Wakea, tak tenhle ten setík rozhodně doporučuji, protože jeho příjemný Future House, Melodic House, totálně rozproudí davy a vždycky ta atmosféra by se dala doslova krájet. Takže Chris Wake, můj dnešní tip ode mě pro vás. Samozřejmě tenhle ten set přesdílím, můžete svoje lehce navadit na festiáky a musím říct, že Chris Wake opravdu jednička v tom, co dělá, takže určitě doporučuji. Teď už zpátky do našeho playlistu, dáme si Erika Price a možná ještě stíháme i Four Strings.
1: Dance Radio. Dance Radio.

krásná devadesátkovka. Mám pocit, že to byl track, který vyšel, tyjo, nějak 99, 2001, klidně mě opravte, už je to docela starý kousek. My pokračujeme dál, před náma poslední hodinka v rámci dopoledního driveu a už za chviličku to rozjedeme v našem éteru Sky Motions a Generator.

0: a No Stress. Už mezi 11. a 12. pro vás budu mít nejenom skvělý tracky v rámci našeho playlistu, taky představíme novinku, omrkneme na kulturní tepe a určitě na hudební info. Teď už Andy, zprávy a počasí, pojďme na to. Dance Radio
1: News. Extrémně teplý vzduch se posunul dále na východ a poté, co se v Česku o víkendu dvakrát přepisovala nejvyšší zaznamenaná teplota v historii, v pondělí padl absolutní rekord také na Slovensku. Už po 15. hodině čtyři stanice dosáhly hodnoty 40,3 stupňů Celsia, čímž byl rekord vyrovnán a následně i překonán. Problémy německé automobilky Volkswagen nutí její vedení snižovat náklady. Krokem k tomu má být i ukončení spolupráce s dodavatelem automobilových komponentů Bosch. S tím Volkswagen vyvíjí systémy automatizovaného řízení. Kvůli pondělním odpoledním bouřkám byla výluka na trati mezi Vimperkem a Čkyní na Prachaticku. Místy tam napršelo až 60 mm srážek a v jednom místě je silně podmáčená trať. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Taky Bezel Boogie Wonderland. Opravdu skvělá věc v tom originále. Věřím, že jste poznali a taky věřím, že jste poznali i tuto trošku jinou verzi, ale věřím, že jste si užili úplně stejně jako tu původní. Každopádně pojďme se už podívat na samozřejmě další novinky okolo hudební scény. A mám pro vás taky velmi zajímavý tip, pokud taky máte rádi legendárního Burning Mana, což je pro mě jedna z nejvíce a nejvíce fascinujících projektů a vlastně festivalů. Ono to totiž není úplně festival, je to trošku jako, jak často popisují lidé, kteří stojí za Burning Manem. Životní styl a týden trošku jako in the middle of nowhere. A právě Burning Man probíhá každý rok vždycky v Kalifornii, v poušti,

0: tomhletom fenoménu, já mám třeba doma i knihu s fotkama, tak právě HBO momentálně zveřejnil trailer k novému dokumentárnímu seriálu Burning Man, který se jmenuje The Man Will Burn a právě ten bude mít, nebo už měl, ano, bude mít premiéru 9. července. Půjde o 4 díly, bude mít premiéru na HBO, jak už jsem zmiňovala. A vlastně ta první epizoda nabídne vlastně takový jako úvod do tohohle projektu. Samozřejmě tam bude zachycena i historie, různý zajímavý rozhovory s generálním ředitelem festivalu, se členy týmu, se zakladateli, také s umělci a vlastně tam uvidíte, nebo uvidíte všechno okolo právě zákulisí téhle akce, zároveň seriál nabídne i průlet pandemií a celkově jakými změnami prošel Burning Man. Za mě rozhodně fenomenální a upoutávku už můžete vidět na netu.
1: Ranní Fresh, nejlepší taneční muzika, Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky, Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio.
2: Dance Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: Family Service.
1: Přesně tak, máme úterý 30. června, těsně před festivaly, se pojďme podívat taky, co se děje v Praze a že těch akcí je poměrně hodně, o tom není pochyb, protože i do Prahy můžete vyrazit na nějaký mejdany. Co se chystá, tak už dneska třeba můžete vyrazit na letní kino před Centrum současného umění DOX od dnešního podvečera od 8. večerní a vyrazit se můžete v průběhu celého léta, takže určitě doporučuji. Zároveň také doporučuji letní Shakespeareovský slavnosti až do 5. září. Můžete navštívit spoustu skvělých, ale naprosto skvělých představení. Sherlock Holmes The Exhibition, tak tato výstava se chystá až do 10. ledna. Jedná se o interaktivní výstavu, která nabídne opravdu strhující cestu do mysli Sherlocka Holmesa. Můžete vyrazit a navštívit. No a pojďme se podívat na akce a koncerty. Dneska v Praze můžete navštívit Jazz Dog, kde vystoupí Laco Deci a New York Celula od 21 hodin. Těšit se můžete i do Meet Factory na Diggle a Střevní vlny. Start těchto dvou kapel je už od 20 hodin, ještě jednou Meet Factory. No a vyrazit můžete i třeba na další místa, třeba do Crossu na Disco Garden and Club and Unity Rage Stage. Dneska od 20 hodin dvě stage na vlně techna a drum and bassu. No a poslední tip poputuje ještě jednou zmiňovaný Cross a můžete vyrazit i třeba na letní kino, který tady probíhá taky v průběhu celého léta. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho poměrně hodně, takže můžete vyrazit.
0: Dance Radio. Dance Radio.

se Fred Again a This is Rio na frekvencích Dance Radia za náma. Opravdu skvělý track a před náma taky poslední kousky do 12. hodiny. Don Diablo a taky EDX. Možná ještě moderát stíháme a já se s váma pro dnešní den rozloučím. Děkuju za příjemný poslech. My pokračujeme samozřejmě i odpoledne. V odpolední show se na vás těší kolega Mikey. Mike hostí mezi 14. a 18. hodinou, takže se máte na co těšit a zároveň taky se můžete těšit na podvečer a večer. Už i dneska vás čekají naše pravidelné pořady, třeba Tritonia Radio Show a taky Hot Spinning Sessions a spoustu dalšího, takže buďte s náma, mějte se krásně. My se společně už tenhle ten týden neuslyšíme a já se na vás budu těšit až v příštím týdnu. Ti z vás, co se chystáte do Ostravy na Beats for Love, tak věřím, že se potkáme. No a těším se na vás příští týden. Mějte se krásně. Dance Radio. Dance Radio.

Prezident Petr Pavel na summit poletí vládním speciálem, delegaci ale nepovede. Ministr zahraničí Petr Macinka potvrdil, že prezidentská kancelář s jeho rezortem komunikuje, jaké přesně bude mít ale kompetence a program však nezdělil. Nejméně 6 mrtvých a několik zraněných si v pondělí vyžádala střelba v centru města Stade v severním Německu nedaleko Hamburku. Policie zatkla 2 lidi, včetně pravděpodobného střelce. Podle dolnosaské ministryně vnitra Daniely Behrencové jsou motivem střelce rodinné spory. Politický motiv podle ní čin neměl. Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa zvrátit rozsudek za sexuální napadení a pomluvu novinářky Elizabeth Jean Carrollové u amerického nejvyššího soudu neuspěla. Soud v pondělí odmítl případ projednat, čímž zůstává v platnost verdikt poroty, podle něhož musí Trump zaplatit 5 milionů dolarů. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 28 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Dance Radio. Dance Radio.

Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

Extrémně teplý vzduch se posunul dále na východ a poté, co se v Česku o víkendu dvakrát přepisovala nejvyšší zaznamenaná teplota v historii, v pondělí padl absolutní rekord také na Slovensku. Už po 15. hodině 4 stanice dosáhly hodnoty 40,3 stupňů Celsia, čímž byl rekord vyrovnán a následně i překonán. Problémy německé automobilky Volkswagen nutí její vedení snižovat náklady. Krokem k tomu má být i ukončení spolupráce s dodavatelem automobilových komponentů Bosch. S tím Volkswagen vyvíjí systémy automatizovaného řízení. Kvůli pondělním odpoledním bouřkám byla výluka na trati mezi Vimperkem a Čkyní na Prachaticku. Místy tam napršelo až 60 mm srážek a v jednom místě je silně podmáčená trať. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl. To se vyplatí.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: Scooter. WNW.

0: Don't be Gad the Wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hopper with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Dance Radio. Prezident Petr Pavel na summit poletí vládním speciálem, delegaci ale nepovede. Ministr zahraničí Petr Macinka potvrdil, že prezidentská kancelář s jeho rezortem komunikuje, jaké přesně bude mít ale kompetence a program však nezdělil. Nejméně 6 mrtvých a několik zraněných si v pondělí vyžádala střelba v centru města Stade v severním Německu nedaleko Hamburku. Policie zatkla 2 lidi, včetně pravděpodobného střelce. Podle dolnosaské ministryně vnitra Daniely Behrencové jsou motivem střelce rodinné spory. Politický motiv podle ní čin neměl. Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa zvrátit rozsudek za sexuální napadení a pomluvu novinářky Elizabeth Jean Carrollové u amerického nejvyššího soudu neuspěla. Soud v pondělí odmítl případ projednat, čím zůstává v platnost verdikt poroty, podle něhož musí Trump zaplatit $5 milionů.
2: Počasí.
1: V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
2: Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Krásný úterní odpoledne, jsme Dance Radio. Dnes pro vás opět nejlepší taneční muzika až do 18. Potom poslední showtime před letní pauzou, kdy dorazí DJ a producent náš kamarád Epoch Noir. Samozřejmě Terka opět bude připravená. Probereme taky nejsilnější vlnu veder, která nás zasáhla o víkendu a minulý týden. Teď už rozhodně je trochu lepší počasí a pochopitelně hlavně čekejte taneční servis, ten nejlepší playlist na danceradio.cz a taky v naší apce. Takže jen do toho. Super odpolko.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví.

Jsme Dance Radio a hrajeme nejlepší taneční muziku. Meteorologové potvrdili novej teplotní rekord České republiky, a to 41,9 stupně z neděle. 42 stupňů nakonec nepadlo, ale daleko k tomu nebylo. 9 z 10 nejvyšších teplot České republiky je aktuálně z tohohle víkendu. Oznámil to Český hydrometeorologický úřad a na jejich stránkách samozřejmě případně, pokud máte zájem, dohledáte podrobnosti. Nejlepší taneční muzika opět na Dance Radio playlist na webu nebo v aplikaci. Super poslech.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Two ships in the night.

Jsme Dance Radio, hrajeme opět nejlepší taneční muziku. Nejsilnější vlna veder, jaká kdy byla v Evropě zaznamenaná. Tak v pondělí, tedy včera, už zasáhla střední a východní části kontinentu a začala se šířit i přes Ukrajinu. Západní Evropu zasáhla vlna veder minulý týden, kdy padaly teplotní rekordy a zatížily nemocnice, dopravní i energetické sítě. To nás konkrétně v Česku zastihlo o víkendu. Podle zdravotnické organizace OSN bylo v Evropě od 21. června zaznamenáno více než 1300 úmrtí navíc, včetně několika malých dětí, kteří zemřeli v zamčených autech, případně mladých lidí, kteří se utopili, když hledali úlevu od vysokých teplot. Rozhodně se v těchto dnech vždy vyplatí opatrnost. Od nás další muzika v celou zprávy, jsme Dance Radio.

extrémně teplý vzduch se posunul dále na východ a poté, co se v Česku o víkendu dvakrát přepisovala nejvyšší zaznamenaná teplota v historii, v pondělí padl absolutní rekord také na Slovensku. Už po 15. hodině 4 stanice dosáhly hodnoty 40,3 stupňů Celsia, čímž byl rekord vyrovnán a následně i překonán. Problémy německé automobilky Volkswagen nutí její vedení snižovat náklady. Krokem k tomu má být i ukončení spolupráce s dodavatelem automobilových komponentů Bosch. S tím Volkswagen vyvíjí systémy automatizovaného řízení. Kvůli pondělním odpoledním bouřkám byla výluka na trati mezi Vimperkem a Čkyní na Prachaticku. Místy tam napršelo až 60 mm srážek a v jednom místě je silně podmáčená trať. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: hrajeme parádní taneční muziku i po 15. Britská rocková stalice Muse vydává už 10. studiový album. Z desky The Wow Signal jako hlavní lákadlo servíruje teď skladbu Hush, v níž poprvé kapela spojila síly, možná trochu překvapivě, se zpěvačkou Ellie Goulden. Píseň zachycuje zoufalou snahu uniknout před okolním chaosem a v hudební rovině se pohybuje od minimalistických pasáží s pianem až po mohutný rockový riffy a pulzující rytmus. Rozhodně originální skladba, případně můžete poslechnout online. Navíc celý album už je venku, to osobně doporučuju. Teď už další taneční muzika, jsme Dance Radio.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Dance Radio.

Jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční playlist. Co se stane, když se příběh Goethova Fausta protne s hlubinou psychologií Carla Junga? Tak to můžete zjistit v galerii Dox, ta totiž láká na výstavu Radky Buzevic. Jež se neptá, jaký jsou naše touhy, ale jakou cenu jsme za ně ochotní zaplatit. Výstava je k vidění od minulého týdne až do 8. listopadu. Díla zpravidla vycházejí z literární a mytologické inspirace. Náměty a témata, která si autorka vybírá, pečlivě čte a po zpracování rozsáhlých cyklů vycházejících z Dantovy božské komedie či Miltonova Ztraceného ráje se tentokrát noří do Fausta. Tip pro vás i nějaký kulturní musíme vždycky na Dance Radio vytáhnout. Teď už další taneční muzika, víc na webu a nebo v apce. Dance.

0: Nejlepší tanční muzika na Dance Radio. Faithless, Nathan Ball, taky Silly Breaks, This Feeling. My samozřejmě pokračujeme s tanečním výběrem pro vás. Šárkám přejeme jen to nejlepších svátků. Dneska je váš den. Máme 30. června a od zítra tedy je tu opět červenec a tedy léto v plném proudu. Za chvíli Net Sky, BB Rexa, Light That Leads Me, dáme Alexe Gaudina, Chrisa Avantgarda a potom už se budeme věnovat festivalu Beats for Love.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

Prezident Petr Pavel na summit poletí vládním speciálem, delegaci ale nepovede. Ministr zahraničí Petr Macinka potvrdil, že prezidentská kancelář s jeho rezortem komunikuje, jaké přesně bude mít ale kompetence a program však nezdělil. Nejméně 6 mrtvých a několik zraněných si v pondělí vyžádala střelba v centru města Stade v severním Německu nedaleko Hamburku. Policie zatkla dva lidi, včetně pravděpodobného střelce. Podle dolnosaské ministryně vnitra Daniely Behrencové jsou motivem střelce rodinné spory. Politický motiv podle ní čin neměl. Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa zvrátit rozsudek za sexuální napadení a pomluvu novinářky Elizabeth Jean Carrollové u amerického nejvyššího soudu neuspěla. Soud v pondělí odmítl případ projednat, čím zůstává v platnost verdikt poroty. Podle něhož musí Trump zaplatit 5 milionů dolarů. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 28 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass

0: DJ Fresh se sajal taky Miss Dynamite Goldust, to tady je Dance Radio playlist jako vždycky na danceradio.cz nebo v naší aplikaci. Co vám pro vás dál? Opravdu skvělou taneční muziku. Třeba Duo Lucas and Steve, Give Me Your Love. Taktéž je Jerryho Ropera a letní hit Corazo. A Viru Memory. A nebo aktuální pecku současnosti, mojí oblíbenou. Myslím si, že zahrajeme na Beat for Love, Another 54 Ultra, Talk to You. Nejlepší taneční muzika, úžasný úterý, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio, nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

To Venora van Elken, Petr Mí, tady je Dance Radio, máme úterý 30. června a vy máte šanci ovlivnit pořadí hitparády, a to do zítřejších 15 hodin u nás na webu danceradio.cz, takže rozhodně do toho. Další kolo hitpošky ve čtvrtek po 18. Minulý týden jsme nasadili tři novinky, Boy Amour, Duran Jones v remixu Sipo Souls a taky Immersed, The Last Time. I jim můžete nakliknout svůj hlas na našem webu. Nástupních vítězů před týdnem Norma Jean Martin, na trojce Epoch Noir, na druhém místě a Fisher bral zlato, uvidíme, jestli obhájí opět tento týden. Do celý Idris a taky Katy Brown, Pushing On, samozřejmě pod nickem Idris je známý to herec DJ, Idris Elba, Roger Sanchez s Lizzo Pure, taktéž nebudou chybět, tuzemští Dromun dodají Drum Bass Shelter a Coldplay Smau, výbornou romantiku All My Love, tady jeden z rádio, skvělý poslech.

Extrémně teplý vzduch se posunul dále na východ a poté, co se v Česku o víkendu dvakrát přepisovala nejvyšší zaznamenaná teplota v historii, v pondělí padl absolutní rekord také na Slovensku. Už po 15. hodině 4 stanice dosáhly hodnoty 40,3 stupňů Celsia, čímž byl rekord vyrovnán a následně i překonán. Problémy německé automobilky Volkswagen nutí její vedení snižovat náklady. Krokem k tomu má být i ukončení spolupráce s dodavatelem automobilových komponentů Bosch. S tím Volkswagen vyvíjí systémy automatizovaného řízení. Kvůli pondělním odpoledním bouřkám byla výluka na trati mezi Vimperkem a Čkyní na Prachaticku. Místy tam napršelo až 60 mm srážek a v jednom místě je silně podmáčená trať. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 28 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tohle je z toho taky Olivia Sebastianelli, Don't Lose Your Head, návrat Tiesta. Vytrhnout svým kořenům, těšíme se na jeho novou desku, která bude stát 100% za to. Showtime startuje dnes opět v 18 hodin, dorazí Terka, taky náš dnešní host, DJ a producent Epoch Noir. Uslyšíte i premiéru jeho nového singlu, takže si nás rozhodně nalaďte i od 18. Teď už je D-Light, Rehab a taky Milk Bar a samozřejmě i další taneční muzika, tak super odpoledne.
1: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
2: We're going to dance and have some fun.

Z, Maren Morris a taky Grey the Middle, nejlepší taneční muzika ovšem pokračuje i nadále, i když nám končí taneční odpoledne, za chvilku Armin van Buuren, James Hype, Trent Moller nebo Alesso s Pendulum, což je velký hit, Fate, a já se neloučím ovšem na dlouho, protože v 18 hodin odstartuje Showtime s Terkou a taky dnešním hostem právě naší 60 minutovky a mimochodem poslední host týhletý sezóny, protože Showtime má potom přes prázdniny pauzu, tak bude DJ producent Epoch Noir. Tak už za chvíli na tý nejvíc taneční frekvenci. Jsme Dance Radio. Úžasný poslech.

0: Prezident Petr Pavel na summit poletí vládním speciálem, delegaci ale nepovede. Ministr zahraničí Petr Macinka potvrdil, že prezidentská kancelář s jeho rezortem komunikuje, jaké přesně bude mít ale kompetence a program však nezdělil. Nejméně 6 mrtvých a několik zraněných si v pondělí vyžádala střelba v centru města Stade v severním Německu nedaleko Hamburku. Policie zatkla 2 lidi, včetně pravděpodobného střelce. Podle dolnosaské ministryně vnitra Daniely Behrencové jsou motivem střelce rodinné spory. Politický motiv podle ní čin neměl. Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa zvrátit rozsudek za sexuální napadení a pomluvu novinářky Elizabeth Jean Carrollové u amerického nejvyššího soudu neuspěla. Soud v pondělí odmítl případ projednat, čím zůstává v platnost verdikt poroty, podle něhož musí Trump zaplatit 5 milionů dolarů. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 28 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. It's showtime on Dance Radio. Tohle je showtime na Dance Radio. Dance Radio.
1: Čau, ahoj, všichni vítáme na vlně 89 102,9 FM. Odstartovali jsme pořad Showtime. Míša, ten už to tady zahřívá celý odpoledne, já jsem se přidala, jsem Terka. Čau, ahoj. A Míšo, ty už jsi nadech několikrát, chceš něco říct?
2: Já chci přivítat taky všechny samozřejmě a máme tu dnešního hosta, kterým je ale taky náš kamarád, kolega.
1: Přesně tak, přišel tady jenom z jednoho konce chodby na druhý, takže my tady vítáme Vojtu, ale ty jsi tady dneska, ty jsi normálně moderátor a herec, ale dneska jsi tady se svým projektem, říkáš si Epic Noir, doufám, že jsem to řekla dobře.
3: Epoch, francouzsky.
1: Pardon.
3: Ahoj.
1: Takže já doufám, že
2: Epoch Noir.
1: Tak když tak to řeknete za mě, kluci, mám tady tak krásně, tak my na tebe máme spoustu otázek, protože ty máš něco společného taky s naší hitparádou, ale to si všechno probereme až v tom rozhovoru.
2: A hlavně si taky představíme nový track?
3: Ano, představíme si nový track, který vychází zítra, jako tady u nás. V Austrálii už vyšel. Jak to vychází tam, kde je půlnoc, tak jo. V Austrálii, kde je ve 4 ráno vzhůru, tak si to může už pustit.
2: Tím pádem je v Singapuru.
3: I v Singapuru, samozřejmě.
2: Tak super.
1: No a pak nás čeká taky tvůj setíček, to bude potom od půl, ale to my si všechno k tomu ještě řekneme. Tak držte vlnou, pořad Showtime startuje právě teď.
4: Tohle je Showtime na Dance Radio.

0: Dance Radio.
1: Dance Radio 89.9 FM, pořad Showtime, jsme tady já, Terka, Michael C. a náš dnešní host, kterým je Epoch Noir.
2: A nebo Vojta Effler, jak
1: nebo chcete. Vojta Effler, přesně tak.
3: Epoch Noir.
1: Jo, ale my jsme si tě pozvali právě z důvodu, že ty máš tenhle projekt, tak no. Někomu, kdo tě ještě neslyšel, tak jak bys popsal ten projekt, tak bys jim to přiblížil.
2: Klasický bedroom producer, to znamená člověk, který má ve své pracovně laptop, malý mixák, malou klaviaturu, zvukovou kartu a dvě docela solidní bedny a po večerech se snaží dělat hudbu.
3: A jak bys to nazval hudebně, tedy tu hudbu?
2: Hudebně? Tak já jsem vyrost na trancu, takže jako byl bych rád, kdyby se tomu říkalo trance, ale není to jako klasický ten 138 BPM trance. Já mám radši ty pomalejší, melodičtější polohy, takže takový melodic trance možná bych tomu říkal. Možná i melodic techno se tomu teďko jako nějak říká.
1: A proč zrovna ten název Epoch Noir?
2: To je přezdívka. Zrovna včera jsem si psal s jednou mojí známou, která tu přezdívku vymyslela, protože já, když jsem s tou hudbou začínal jako koketovat, že jsem se pokoušel něco tvořit, tak to už je nějakých 15-17 let. A byla to moje tehdejší kolegyně v tehdejším zaměstnání a já jsem jí pouštěl nějaký skladby, který jsem udělal a hodně to zkrátím. Ona mi říkala, proč je to tak temný? To byly nějaké jako pomalejší, temné věci. Já jsem mi říkal, mám teď takovou temnější epochu.
1: Jo, aha.
2: A ona říkala, Epoch Noir. Říkal, to je docela dobrý.
1: Je to dobrý,
2: Od té doby to používám.
1: Mm-hmm. Působíš trošku jako Francouz, no.
3: Prosím tě, co tě inspiruje, když tvoříš hlavně?
2: Co mě inspiruje? Začínám většinou od rytmu a basové linky. Ale jestli ti jako vlivy zvenku, co mě jako
3: ovlivňuje? No spíš třeba, jestli máš nějaký oblíbený místa, nebo... Kde ti napadají ty nápady?
2: Kde mě napadají? No to nechceš vědět možná. Tak ne, většinou třeba jako při nějaký fyzický činnosti. Mm-hmm. Třeba když něco dělám na zahradě a je to trošku těžší práce, tak v tu chvíli třeba mi hlavou prolítne nějaký nápad, jakože by byl jako dobrý použít nějakým tracku, nebo melodie mě napadne. Mm-hmm. Třeba u jednoho tracku, ten vyšel na EPčku, který mi vyšlo v polovině května, je melodie, která mě napadla, když jsem se ženil.
1: Přímo až takhle, jo? Přímo.
3: Tak proto tak temný to je.
1: To byl takovej moment.
2: Právě, že tahle skladba je docela taková jako prosvětlená, ale...
3: To je dobře.
2: Stáli jsme před oltářem, moje žena dojatá a mě hlavou běžela melodie.
1: Super, jo, já myslím, že všichni čekali, neřekneš to ano. A
2: no, to je. Trošku to trvalo.
1: Hele, a jak dlouho už vlastně tvoříš celkově tu hudbu?
2: Jako od úplných začátků?
1: No.
2: Tak hele, to už bude skoro 20 let. Já jsem tehdy dostal, jak se to tehdy dělávalo, vypálený CDčko s tehdejším jako docela jako pokročilým programem Fruity Loops 3. To byl takovej Tetris v podstatě. A v tom jsem se začal učit. A tak jsem se s tím tak jako hrál.
3: A Fruity Loops za mě jako na naučení ideální program.
2: No, kor ty starší verze, ty jsou úplně skvělý. A já jsem vlastně tý značce věrnej do dneška. Dneska už je to FL Studio, ale samozřejmě už je to na úplně jiný úrovni a je to vlastně jako docela profi nástroj, se kterým se dá dělat spousta zajímavých věcí. Tak tehdy jsem dostal to CDčko vypálený, jak jsem si to nahrál u táty v práci do počítače. Tam jsem si s tím tak jako pohrával občas a zjistil jsem, že mě to baví a pak jsem si pořídil svůj počítač a pustil jsem se do toho víc. A asi před 10 lety jsem, nevím proč, přestal. Mě to už netáhlo a pár let zpátky jsem si říkal, že by bylo fajn se k tomu vrátit. A před rokem jsem si teda znovu koupil jako tu nejnovější verzi FL Studia. Říkal jsem si, jako v 45 letech asi nejvyšší čas, tak jsem se do toho pustil naplno.
1: No ale hodně naplno ses do toho pustil.
2: Docela jo, no protože
1: já vždycky, když sledu ten tvůj Instagram, tak na mě vždycky vyskočí něco, ale je to takový, jako že člověk si to užívá.
2: Jo, no já si to užívám. Hmm.
1: Je
2: to
1: no vlastně, ale já taky, takový, jako posluchač, jako sledovatel, taky si to vychutnávám, užívám.
2: Je to taková jako čistička hlavy, no, že jsou lidi, kteří po večerech chodí do hospody, já se zavřu k počítači a tvořím hudbu.
3: Máš nějaký hudební vzory, nebo případně bys chtěl s někým, klidně s kýmkoliv spolupracovat v budoucnu?
2: Já nevím, jestli...
1: Kdyby ses rozvážnil, tak si myslím, že řekneš Eba Fendbion.
2: No já právě nevím, jestli třeba Pávo Tony nebo John Obivničo takovýho šli. Ne, ale třeba tenhle ten setík, který hraje pod náma, teďko začal Oliverem Smithem. Tak to je třeba člověk, se kterým si myslím, že by bylo jako zajímavý třeba spolupracovat, kdyby se k němu člověk dostal. Mm-hmm. No. A Above and Beyond si zmínila, i když třeba mě víc než Above and Beyond jako zajímají ty jejich B-side projekty. Samozřejmě, že jako Above and Beyond jako mám hrozně rád, ale třeba Pávovo POS je podle mě strašně zajímavý. Jako na poslech i na to, jakým způsobem on tu hudbu tvoří, jak o ní přemýšlí. Třeba ta jeho deska Deeper Tales, která vyšla 2-3 roky zpátky, je hrozně zajímavá. A vlastně úplně mimo ten styl, pro který je všichni známe.
1: A na čem třeba teď právě aktuálně pracuješ ve studiu a na co se můžeme třeba už brzo těšit?
2: Tak na čem aktuálně pracuji? Tak zrovna teď asi 3 týdny na ničem nepracuju. Naordinoval jsem si trošku pauzičku, tak přece jenom jako člověk u toho nemůže sedět každý den 7 dní v týdnu. Ale jak už jsme tady říkali, zítra vychází single s jednou americkou zpěvačkou, což je mimochodem dáma, jejíž tvorbu sleduju asi 15 let. Když jsem se do toho tehdy pustil, tak jsem objevil, že ona dávala na internet k dispozici pro producenty a kapela verze svých songů. A já jsem se do toho jejího hlasu malinko zamiloval, tehdy a zkoušel jsem si s tím něco dělat a teď, když jsem začal hudbu vydávat vlastně oficiálně, tak jsem se osmělil, napsal jsem jí, jestli by bylo možné jako nějakou tu její skladbu použít pro vlastní track a udělal jsem demo. Poslal jsem jí to, jí se to moc líbilo a vlastně mi dovolila to vydat. Takže od toho dema trvalo asi 30 minut, než vznikla ta verze, kterou dneska večer uslyšíme a která zítra vychází.
3: A taky můžu říct, že příští týden nasadíme na Dance Radio jako novinku.
2: Což velmi cením.
1: No, rovnou bychom s tím mohli spojit, že my už tě v éteru máme, dokonce v naší hitparádě a jsi tam na 2. místě. No. To je úplně neskutečný.
2: To mi řekněte, jak se tohle stalo.
3: No, to je, a hlavně zítra končí hlasování do dalšího kola. Takže
1: klidně teď hlasujte.
3: Jasně,
1: je na dvojce, může být na jedničce.
3: Hlasuje se u nás na webovkách.
1: Jo, www.danceradio.cz.
2: Ale pokud se nemýlím, tak to je vlastně poslední týden, co tam jsem. Já už jsem tam 6 týdnů a 7 týdnů je deadline.
1: Ano, tak bylo by to hezký, kdyby ti na ten poslední týden poslali na jedničku, viď?
2: No takže prosím vás www.danceradio.cz.
3: Máte čas do zítřejších 15 hodin, jo?
2: Děkuju.
1: No a třeba, kdyby jsi mohl vybrat nějaký zajímavý místo, kdykoliv na světě, ať už nejenom klub třeba, nějaká poušť, hory, cokoliv, kde by se hrály tvoje tracky, nebo ty bys tam chtěl třeba zahrát svoje tracky, tak kde by to bylo?
2: No tak asi úplně nejkrásnější by to bylo na Tomorrowlandu. Myslím, že za 14 dní je Tomorrowland začíná, nebo za 3 týdny
1: za
2: nějak
1: tři týdny,
2: tak.
1: No.
3: Jsou za 2 termíny, ne? Myslím,
2: nebo teďko je Parukaville začíná. A mohlo by úplně stačili Beats for Love.
3: Tak to asi třeba časem může přijít. Prosím tě, když je produkuješ, jak vzniká nový track u tebe? Čím začínáš třeba? Máš melody? Ne,
2: jak kdy. Třeba ten track, co je teďko na 2. místě v Dance Chart.
3: Sandworm.
2: Tak ten vzniknul v kuchyni. Mě prostě napadl název. Napadl mě název Sandworm. Když jsem tam něco klohnil a když jsem doklohnil, tak jsem si šel nahoru sednout.
3: Našel něčem nějakýho červa. Ne,
2: našel jsem si tam nějaký jako zvuky, které mi trošku atmosférou připomínaly poušť, ten pohyb té pouště a po toho jsem to odrazil. No. A nebo potom, třeba tohle to, co pod náma hraje, to je ten track, který vzniknul na mojí svatbě.
3: Aha.
2: Jmenuje se Story to Tell.
3: Tak to zní docela veselé.
1: No. Jo, to jo.
2: A začalo to právě, ten začal melodií. A potom jsou skladby, které jsou, já nerad používám slovo vydřený, ale začnou třeba od toho, že si řeknu, tak něco zkusím a postavím si nějakou jako bicí smyčku, nějaký loop a k tomu zkusím nějakou basu vymyslet a od toho se to potom začne vrstvit a ta melodie potom většinou přijde sama.
1: No tak rovnou se můžeme zeptat, co děláš, když třeba sedíš pár hodin ve studiu, nic ti nenapadá, jestli se ti to už stalo a jestli máš nějaký recept, jak takový ten kreativní blok prorazit?
2: Většinou od toho odejít je úplně nejlepší. Než se jako přemáhat, protože jako to se stane asi každému producentovi, že u toho sedíš třeba hodinu, dvě, máš pocit, že to je nadějný, za ty 2 hodiny se zasekneš, tak od toho prostě odejdeš, druhý den si to pustíš a zjistíš, že to byla vlastně jako marná práce. Ale ona to marná práce nebyla, protože tím, jak ty programy jsou postavený jako docela sofistikovaně, tak se u toho třeba člověk něco nového naučí, jako používat nějaký nový filtr nebo nějaký nový plugin nebo vymyslet nějaký nový zvuk a tak.
3: Mě dřív fungovalo třeba, když jsem něco se mi jako po delší době třeba ani nelíbilo, nechat to týden odležet, pak to poslechnout znovu a buď něco napadne.
2: To je taky skvělá metoda, a nebo třeba se často stává, že člověk si postaví třeba hrubý demo, nějaký nástřel, nějaký skladby a říká si, to je dobrý, to má budoucnost, dám tomu ten týden 14 dní, pak se k tomu člověk vrátí a říká si, ježiš, to je blbost.
3: No, tak, a nebo druhý den hned. Jako.
2: No jasně.
1: Mě třeba ještě zajímá, jaký je to pocit, když třeba jdeš v autě nebo doma si naladíš Dance Radio a tam slyšíš hrát svůj track.
2: No, je to hezký.
1: A jaký to byl poprvý pocit, když jsi slyšel takhle z éteru?
2: Takový, jako, já mám vždycky takový pocit nepatřičnosti, jo, jakože vlastně, to je zvláštní, jako, jak je možný, že to, co jsem opravdu jako složil v ložnici na tom laptopu, se teď hraje v rádiu a dokonce vím, že po nějakém kole Dance Chart mi přišla zpráva na YouTube a tam byla zpráva od někoho z Brazílie a ta zpráva zněla, přivedlo mě sem Dance Radio.
1: To je hezký.
2: No, poslouchají vás v Brazílii.
1: Ale oni nás poslouchají, i o víkendu mi píšou, z různých koutů světa nás poslouchají. No, to mě vždycky zahřeje na srdíčku.
3: Tak jo, dáme menší pauzu?
1: Dáme pauzu, pak pro tebe máme ještě pár takových rychlíkových věcí, takže držte vlnu, Showtime pokračuje za momentík.
0: Tohle je Showtime na Dance Radio.

0: Showtime na Dance Radio. Dance Radio.
1: Moc krásně se to poslouchá. Pořad Showtime pokračuje v éteru Dance Radia. Epoch Noir, náš dnešní host a výborná muzika, kterou si pro nás připravil. Spoustu si toho pro nás připraví teda ještě na druhou půlku pořadu, ale teď pro tebe máme ještě jednu rubričku. Míšo, chceš vysvětlit, o co jde?
2: No tak jelikož nevím, co to je. tak to spíš nechám na tobě.
1: My ti řekneme dvě věci a ty řekneš buď to, anebo to.
3: Jasně.
1: Tak mám začít nebo začneš?
2: Začni.
1: Melodie nebo basa?
3: Melodie.
2: Sluchátka nebo studiový monitory?
3: Sluchátka.
1: Ranní skládání nebo noční session?
3: Noční session.
2: Vinyl nebo fleška?
3: Miluju vinily, ale radši z flešky.
1: Klub anebo open air festival?
3: Obojí má svoje. Open air.
2: První nápad nebo hodiny piplání detailů?
3: První nápad.
1: Skládání sám samotinky anebo nějaký kolab spolupráce s jiným producentem?
3: Zatím skládání sám samotinky, i když teda se to můžu rozvinout, tak jeden kolab mám za sebou. Je to kolab s jedním klučinou z Brisbane, z Austrálie, který se říká Master N. On dělá spíš jako drum and bass a house, takový jako hodně specifický. A udělal skladbu, kterou mi dovolil mu zremixovat. A myslím, že to zní jako docela pěkně a v té druhé půl hodině si to zahrajeme.
2: Vokální nebo instrumentální track?
3: Vokální je nejvíc.
1: Hele, tak zvládl jsi toho.
3: Jo?
1: No jasný.
3: Skvělý.
1: Dnešní rozhovor.
3: Co jsem vyhrál?
1: Vyhrál si druhé místo v hitparádě.
2: Ne, vyhrál si důležitý úkol.
1: No.
2: Představit skladbu, která bude hrát.
1: Jo, za chviličku jich slyšíme. Mm-hmm. Tak co to
3: tak,
1: jde? Co
3: takhle, jde? Ona už, ta co teďko hraje, no, ta poslední, tak to je zatím ID, prosím pěkně, to se
1: dobře.
3: Zatím nějak nemenuje.
1: To ještě vymyslíš, možná cestou z rádia.
3: Jedna z těch posledních věcí, na kterých jsem pracoval, a představím teda skladbu, která se ozve v příští půl hodině.
2: Okay.
3: Která se od příštího týdne teda bude hrát i tady na Dance Radio, mám z toho radost. Jmenuje se In a Box, je to skladba ve spolupráci s americkou zpěvačkou Emily Richards, která se říká Madame Snowflake, a v setu bude třetí, je na třetím místě v tom setu, plus v tom setu jsou někteří mý oblíbení interpreti, plus ještě nějaký věci, které jsou možná ještě trošku rozpracovaný, ale už jsem se rozhodl, že vám je zahraju.
1: To je hezký.
2: Tak se těšíme.
1: A my tě označíme taky na našich sociálních sítích, protože já jsem si tě tady vyfotila a samozřejmě můžem připomenout, že jsi pořád v té naší hitparádě a čeká tě poslední týden a rád bys byl na jedničce.
3: No, kdo by nechtěl být na jedničce, ale bedna už tam.
1: Takže
3: je.
1: Takže www.danceradio.cz můžete hlasovat v hitparádě Dance Radio Charts. My se s tebou loučíme. Děkujeme, že jsi přijal pozvání, bylo to super.
3: Já moc děkuju.
1: A chceš třeba někoho pozdravit?
3: Já nevím, jestli maminka poslouchá. Pozdravím svoji ženu, ta poslouchá určitě.
1: Takže zdravíme.
2: No, my se loučíme.
1: A my se loučíme.
2: Nadlouho.
1: Nadlouho, my si dáme prázdninový volníčko s tímto pořadem. Jinak s Míšou normálně v týdnu 14 až 18, se mnou o víkendu 13 až 16. Teď jsem přemýšlela, jak vysílám. Ale budeme se na vás těšit. Připravíme si přes léto pro vás spoustu hostů, takže od září pak se znovu máte na co těšit. Tak my se rovnou rozloučíme. Mějte se krásně, úžasně. A
2: Epoch Noir až do 19.
1: Přesně tak. Tak už je

0: It's showtime on Dance Radio.
1: Dance Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Dance Radio. Tohle je Showtime. Dance Radio.
7: Dance

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Dance Radio. Dance Radio.
4: This is Capture Radio with Laura Van Dam. You're now tuned in to Capture Radio.
5: Hey there, my name is Laura Van Dam and welcome to a brand new episode of Capture Radio. I hope you're doing amazing wherever you are listening from right now. We've got another hour packed with music that I've been lovely lately, from melodic techno to trance-inspired energy and everything in between. On this week's show, we've got new music from Camel Fat, Carla Bloom, Amy Wiles and many more. Let's start things off with a true classic. This is Danielle Portman and Drilla.

Testament.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Dance Radio. Dance Radio.
5: Change one thing. Change everything.
6: Everything. Everything.
5: With every beat of its tiny wings, the butterfly creates a shared rhythm, universally altering your path and current state. With one tiny movement, the whole world can feel it. With you, keeping time. Let the shared rhythm take you somewhere only you know. Let it move you. Let it lose you. To be found again. Change one thing.

Dabba's on the radio. This is In the Mood.